0: Moniky.
1: On se tak prázdnil, kak je u jednom po cel výkat. Môj pimpel Barbora.
2: Kaj nikega je zagrábil?
1: No ja to nevím, co to bolo. Franta je výkal môj pimpel. A potem ho napulilo a navlichlo v more.
2: Rozumiem.
3: To zgledaj na ryba potegnila za...
1: Za pimpel, no. No je to musel byť veľký rýb. Proč Franta? On má nemalý pimpel.
2: To nebyla ryba, ne?
1: No, a kto nebyl rýb? Co to bolo?
2: Nebyla ryba, to je byl neščur, gospod.
0: Zjutrania kronika. Pouinformatívna od Taja s Vestio. Nikier drugie, Kotna Rádio Ena.
4: Rádio Ena, Portoroš. Ribiški festival Naše morje od 24. do 26. julija na Koperski promenadi.
5: S odrom na morju od 17. do 2. zjutraj. Zabavali vas bodo Neme Jugat, Luigi s bendom, Klapa Kapris, Stevo Semedelske ceste in bend Kažin.
4: 14 lokalnih ponudnikov s tartufi, malimi koktejli, pidoči, sladke miške in ostale domače dobrote ter lokalni finarji.
5: Vabljeni v